0: na záver dneš...
1: Pátria Rádio. O Slovák Rádio nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.